Apele sportovții, Mirko Ponior, Ken Triunfu, la forma i tenisul Invictus, postoupil Ivan Lendl i trojicu do semifinále soutěže VTT dotované 250 tisíc dolarů, když porazil bez výsky námahy Maďara Paláše Tarotiho ve všech sadách 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o ústav závěrečné